0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou Čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej Čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na Čipotéka.hr.
1: Čipotéka, Čipotéka, Čipotéka.